0: Hele, tady pokaží Josky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga nebom nartila sem venter.
1: Kjer se prebujejo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija.